Lipická, rýžoviště zlata, šeří se v Příboji Sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje,

0: ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce. Ju, nu, nu, nu.
1: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klikat svakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří.

0: vzali město drahý.
1: Nejkrásnější.
0: Jedu volit do Prahy.
2: Do Praha má.
0: Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče.
3: Za zády máš těchovické peklo s švajsnou svatojánských

0: Prahy, po proudu až do Prahy, stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas, neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin
0: hlas.
1: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc, že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
0: nevadí
1: na předáka, je to mládí.
0: To mládí
1: ze všech,
0: všech
1: nejvíce,
2: víc a více,
1: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila,